To vlastně od školy pořád, teď je to čím dál tím takový intenzivnější a intenzivnější, takže opravdu hraju skoro každý den v té sezóně. Takže asi tam se cítím jako nejlíp

probíhá v podstatě na bázi dobrovolné. Z hlediska budoucnosti této významné jihočeské památky se

0: I z vyprávění podobný to bylo se srdcem, že vlastně tady nebylo úplně kardio na takovým tom vybavení, jaký bylo potřeba, že spousta lidí nedojelo. Že?
1: No, ale jinak pozor, protože za socialismu jsme měli v podstatě v evropsky vyhlášenou dětskou

lezení. Lezecké stěny různých rozměrů a velikostí jsou už dnes k dispozici na desítkách míst Jihočeského kraje, ale chcete-li vidět opravdový lezecký ráj, musíte zajet do Písku. Na 1400 metrech čtverečních tam

kardiocentrum. No, jak jsem tam přijel a když jsme tam NL jezdili po safari, tak se ptám toho průvodce, kde tu máte nemocnici. A on řekl, 2 hodiny vrtulníkem.

0: manželská partnerská dvojice nebo dvojice typu Suchánek s Genzerem, který jsou na sebe napojení celý život, tak je to něco jiného. Ty tam najdete společné prusečíky.
1: V případě Cimrmanů tam byli ještě třeba.
0: Ano, nebo tak, ale to jsou lidi, kteří spolu 60 let tráví skoro každý den. Ale takové to, že vezmete dva herce, které

Jen těžko věřit, že ruina za mnou bývala školou, ve které se vyučovalo ještě ve školním roce 1956-57, tedy v roce, ve kterém jsem se narodil.

toho studia. Na dalších natáčecích dnech jsme pak byli i v srpnu a v listopadu, kdy jsme se potkali s hercem Pavlem Křížem, ale i s hollywoodskou hvězdou Harvey Keitelem.

0: nejjižnějšího severu na skoro nejjižnějším jihu tady u nás,
1: to je pravda,
0: v Hořicích na Šumavě, ale nemyslím si, že byste byli v jižních Čechách určitě poprvé. Máte nějaký poznatek, zážitek nebo pocit z jižních Čech?
1: Byl jsem poprvé

byl novoroční pochod do Boletic, protože Boletice byly pro většinu obyvatel Kájova takovou velkou neznámou a také jsme mezi sebe chtěli přivítat naše nové obyvatelé.

pochopit, že Morava umí vína, která jsou absolutně srovnatelná s nejlepšími víny v Evropě. Ne úplně tou špičkou, úplně tam někde úplně nahoře. Tam nedosáhneme. Nikdy možná.